mi se podoba. A sebe som ani riešil, to vám skáču, prija sa ich už noči, on sa uvíjú svišť dáka.